koňa, na mi o co ti jde. Tady jo koňa, na mi o co ti jde. I negoňa lebana, masusa e v kraku, masami o divuňa.